Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: All right. Who's hungry?
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. A neb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
4: TechTalk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: TechTalk.
6: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz. I get those goosebumps every

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: TechTalk. Dobrý den, dobré ráno, TechTalk a Fresh Radio je tady a i tento víkend se budeme věnovat čemu jinému než technice, takže se na to podíváme a rovnou skočíme na téma hesla, nebo v současné době už to snad ani heslo není, ale podíváme se na to.
1: TechTalk s Honzou Foltýnem.

Hesla jsou pořád jednou z nejslabších částí internetu, hladíte Fresh Radio, dobré ráno, no a jako hesla zapomínáme, opakujeme je všude možně, ukládáme do prohlížeče a občas je bohužel i zadáme na podvodné stránce. Největší český vyhledávač teďka zavádí novinku, a to konkrétně přístupové klíče. A možná už to znáte od jinut, ale jde o modernější způsob přihlášení, kdy místo hesla použijete zařízení, které máte u sebe. Typicky telefon nebo počítač, kdy se ověříte otiskem prstů, obličejem nebo PIN kódem. No a výhoda je ta, že zloděj to jen tak nerozlouskne a pokud ho vy nepustíte, tak hold má smůlu. A to je dobrý krok před. Tech Talk.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Techtalk.
1: Věčný boj. Vyplatí se nabíjet mobil na 80%. Vydrží ta baterka déle? Rozlouskneme to jednou provždy. Buďte fresh.
0: Techtalk s Honzou Foltýnem.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk.
1: Mnoho mobilů nabízí možnost omezit nabíjení na 80%, protože teoreticky prý to má baterii prospět. Sám mám kolem sebe dva týmy lidí, kašlat na to nebo prostě nevybíjet a nenabíjet do nějakých těch procent. Já jsem v týmu, že mi to úplně jedno, tak si to pojďme říct jednou proždy. Takže frešáci, tříleté zkušenosti ukazují, že rozdíl není skoro žádný, jak by člověk čekal, protože procentuální životnost byla po dvou letech z mnoha telefony téměř identická. Takže hold se musíte smířit s tím, že stejně za dva roky to dopadne tak, jak očekáváte, to znamená powerbanka bude váš nejlepší kámoš, prostě baterka bude v háji, no a je to úplně jedno, jestli si hlídáte procenta do 80 a třeba nevybíjíte pod 20 a tak dál. Prostě je to kus, který se prostě opotřebovává. Tak se s tím směřte.

0: and move like that.
1: Tech Talk. Toto léto bylo na letecké problémy pestřejší než kdy dřív. Co se teďka našlo, povíme si na Fresh Radio. Tech Talk.

0: Možná si frešáci pamatujete, jak jsem v létě začátkem července řešili, nebo já jsem řešil ten pád toho nákladního letadla, co se stalo v Ázii. No a v Arabském moři se posunulo konečně vyšetřování o důležitý krok dál, protože pákistánskému námořnictvu se po několika měsících podařilo lokalizovat černé skřínky letadla. Co zatím víme? Povíme si, ale za moment. Budu vás chvilinku napínat, buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Cechtov.
1: Červencový pád letadla má Fryžáci další pokračování. Hezký den i po desáté. No a co se stalo? Víme, že piloti krátce před havárií hlásili problém s navigací. Další informace leží momentálně v hloubce přes 3 kilometry a už se ví, kde to leží, takže je to super. Jenže problém je v tom, že to znamená obrovský tlak, členité mořské dno, no a taky práci, kterou nebudou zvládat potápěči. Vyzvednutí totiž bude muset zajistit speciální dálkově ovládaný podmořský robot. No a vůbec, co je to ta černá skřínka? Víte? No, já vím. Řeknu vám to.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tech Talk.
1: Ví vůbec někdo, kdo jsou to právě jakoby ty věci týkající se černé skřínky a tak dále? Já věřím, že určitě jo, ale i tak si to radši zhrneme, abyste věděli co a jak, protože jste na Fresh Rádiu, no a my vás samozřejmě moc zdravíme, no a rovnou vás zklamu ze začátku, že černé skřínky černě vypadají maximálně napsané na papíře, jo, protože ve skutečnosti mají transparentní barvu, aby šli vidět a v bůře dostupném terénu prostě svítili, jak je to možné. A k čemu že vůbec jsou, jo? Tak ať se dostanu k tomu jádru pudla, tak mohu ukázat poslední minuty letu, to znamená rychlost, výšku, nastavení systému i komunikaci v kokpitu. No a pro vyšetřovatele, taky samozřejmě i rodiny, když bychom na ně měli taky myslet, tak v podstatě mohou být klíčem k odpovědi, co se vlastně vůbec stalo. No a já pevně věřím, že nikdo z nás, frešáků, nebude vůbec takovou věc potřebovat a nikdy se s touto skřínkou nesetká.
0: Tech Talk.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Tech Talk.
1: Pamatujete, jak se muselo ladit rádio nebo televize? Tak určitě musela se natáhnout anténa. Byli jste možná rádi, že jste si nevypíchli oku, jak jste hledali ten signál. No a vědci proto přišli s novým řešením. A ne, online rádia nevymysleli, to už tady je. I když je pravda, že www.frishradio.cz, tam se podívat můžete, to můžete ladit odkudkoliv, kdekoliv, ale podíváme se na nějaký zlepšování.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Tech Talk.
1: Jak to nazvat? Já bych to nazval jako hvězdné války na dosah. Aspoň tak to fakt za pár let možná bude vypadat. Protože anténu většinou znáte jako kus kovu, který se vytahuje, asi to znáte, že jo, Frešánci. Ale zdání opravdu může klamat. Tým ze Severní Karolíny vytvořil plazmovou anténu přímo ve vzduchu pomocí laseru. Ten v určitém místě ionizuje vzduch a vytvoří takzvaný vodivý sloupec plazmy. Výhoda. Anténa nemusí být trvalý kovový předmět, no a může vzniknout tak jenom na určitou chvíli. A to by se třeba mohlo hodit u vojenské techniky nebo na pirátské vysílání Fresh Radio. Víte, jak než to RRTV zjistí, tak se cvakne po tlačítku a naskledanou, že jo? Ale zatím všechno je v procesu testu a jak to dopadne, uvidíme. Buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tak jo, frešáci, co hezkého jsme si za ty 2 hodinky řekli, jo. Tak nabíjet mobil na maximálně 80% je nesmysl, normálně nabíjíte na 100, no a ti, co říkají, tak je neposlouchejte a prostě ne, je to normální, nabíjejte, jak můžete. V Americe vymysleli speciální anténu, bude to vlastně takový jako laser, no a hru v tom bude mít i plazma. Jsem zvědav, jak to bude fungovat, ale třeba časem to nahradí pouliční lampy. Víte jak? Laser, světlo, uvidíme. No a červencový pád letadla, tak ten bude mít další odhalení, protože se našla černá skřínka. Tech Talk. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám všem hezký víkend a my se uslyšíme opět zítra mezi 9 a 11, tak buďte s Freshem.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Je taková hláška jako našich babiček, které říkali, no přechozená nemoc není vyléčená nemoc. Pozor, pozor.
2: Tak jsou takový, co říkají, no, že to jako dá, se dá ale na srdce. A je fakt, že když já jsem byla na vyšetření srdce, to bylo v lednu, tak paní takhle jak mi jako jezdila po tom těle, víš, a hledala, kontrolovala tam.
1: Hledala to srdce.
2: Hledala to moje ledové srdce.
1: Ano.
2: Tak potom říkala, no ale vy jako dítě jste trpěla na záněty, že?
1: Aha.
2: A tím tak na ní podívala. Říká, to tak odhaduju na zánět středního ucha. Říkám, no, to jsem měla pravidelně. Fakt jako opravdu jako dítě jsem to měla pravidelně. No. Jo, já to tady všechno vidím. Jako
1: na srdci. Dívej se,
2: a ještě
1: je
2: mi říkala,
1: srdci,
2: a dávejte si pozor, když jste tady tohle měla dětství, tak vy budete trpět se zubama. Naschledanou.
1: Ne, to je paráda.
2: Mě připravila na to, co přijde.
1: Tak pozor.
2: A šla jsem.
1: Tak pozor, jestli někdo z vás jde dneska ke kardiologovi, tak to má i s výkladem karet, jo? Tak abyste věděli. Best of

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: TechTalk.
4: TechTalk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: TechTalk.
5: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: rychlý producent Mario Fargetta vydává skladbu Free, píše se rok 2006. Typicky melodický house a pozitivní atmosféra z ní dělá jednu z nejoblíbenějších letních skladeb klubové scény. Fargetta byl dlouhá léta rezidentem slavného milánského klubu Desade a patřil mezi nejznámější italské DJ své generace.
1: Millennium Lumira.

0: Best of Fresh.
1: Jednou jsem moderoval tour DJ Boba, jo, bylo to v Dolních Vítkovicích, tam, kde vždycky stojí hlavní stage třeba Colorsu nebo Beatsu. A čekalo se, on měl předskokany a čekalo se na předskokana Headway, jo.
2: Aha, what is love?
1: Jo, přesně tak. A teď já jsem do sluchátka dostával informaci, hele, Headway už jde, už jenom řekni, že to bude a prostě hotovo, jo. Tak říkám, dámy a pánové, Headway se blíží, jak se těšíte na ty jeho hity a pamatujete si tu jeho nejznámější? A teď všichni začali jako, what is love? Jo, bylo to v pohodě všechno a najednou do sluchátka přišla informace, kterou nechce moderátor slyšet. Řekli, hele, problémy, minimálně 5-10 minut zpoždění, něco vymysli a hlavně mluv. A teď jako, a teď přišlo trápení. Prostě 10 minut, ono se to nezdá, ale to je, jak kdyby si měla mluvit prostě hodinu.
0: Best of Fresh. Fresh.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh. Moje preventivka, jo. Natočila EKG, změřila mi tlak, mrkla na mě, zvážila mě, odběry mi vzala, cukr mi zkontrolovala.
1: Ano.
0: A všechny zprávy jsme prošli. A to byla moje preventivní prohlídka. Brník je tady, by ti dneska měl být s tím, že máš jenom zalepenou na ruce tu dírku, odkud ti brala krev. To jako bylo všechno?
1: Já byl sám jako překvapen z celého průběhu. No, měl jsem strach, že zkontroluje jo. I jeho, jo. Čekárna prázdná, jo. A sestra mě volá, pane Pernický, tak pojďte prosím, moč máte? Říkám, mám pro vás, ano, tak děkuji, dejte a běžte se sednout za plentu. Tak sestra přišla, štipne a už to teče, teče. Tak mi to zalepila a říká, tak chviličku poseďte pro jistotu, jo, a děkuju. A já říkám, tak jsem se pak zvedl, říkám, taky děkuju. Ona seděla už za tím svým stolem a já říkám, mám počkat v čekárně nebo můžu počkat tady? A ona mi říká, no ne, to bude až ve čtvrtek.
0: Ty výsledky, jo?
1: Jo, a já jí říkám, moment, jako, doktorka, to bude až ve čtvrtek, ona, no, tak vy už jste prohlídku měl, to byly jenom odběry.
0: Takže, a kdy tě kontrolovali?
1: Já nevím. Best of Fresh.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Nejúspěšnější boybandová kapela všech dob, prodali celosvětově 100 milionů alb, tedy Backstreet Boys, od kterých si dáme vlastně první celosvětový hit Quit Playing Games With My Heart. Oni sice předtím už měli We've Got Going On nebo Get Down, ale tenhle song jim k nohám položil celý dívčí svět, vlastně i chlapecký. Pozor, po letech se znovu vrátili, nové hity, nová deska a také byli na koncertě v Praze.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Byly asi i nějaké technické erupce na slunci, bych tak řekla. Protože já jsem odsaď vlastně šla potom na workshop ještě. Tam prostě přestala fungovat technika, jako z ničeho nic. Jo? My jsme začali workshop, jelo všechno, připraveno. Chápeš, jo, Michaela, prostě nachystáno. Jeden notebook, druhý notebook, online připojení, data projektor, všechno fičelo.
2: Všechno fungovalo.
1: První dva slajdy, buho, a ne. Ne, prostě data projektor přestal fungovat, nefungoval, nejel, prostě nedalo se připojit přes jeden noťaz, přes druhý, no tak jsme snesli televizi, ta televize zase fungovala napojení na můj notebook, jo, tam zase, když jsme otevřeli tu prezentaci, tak nebyly ty obrázky, které tam měly být, no čistá katastrofa, člověče, no vyřešili jsme to nakonec všechno fungovalo, ale já ti řeknu, prostě jsem byla spocená až nevím kde. Znáš tady tyhle technické věci, že se ti to prostě stane, že to nejede a prostě ty bys potřeboval, aby to fungovalo?
2: Ano, hrál jsem v jednom klubu, kde bylo asi zhruba 200 lidí, prostě úplně plno, klasika, jedna hodina v noci a ještě jsem neměl jedna hryznuté jabko a hrál jsem z obyčejného toho, že a to, co se nestalo, spustila se od ní z ničeho nic aktualizace. Best of Fresh!
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Je to tady prostě boj, jo, téma mlhovky, to je přesně to období, kdy vyjíždíte šťastní a dojíždíte naštvaní do práce, protože prostě jo.
2: Tak to je.
1: Tak co píšou?
2: My jsme to řešili loni, předloni, vlastně řešíme to pokaždé v zimě, jo, Je to bohužel velký problém mlhové světla, kdy je používat. Ondra nám píše, dobré ráno všem na Rudné, je mlha ve směru z Havířova. Lidi, prosím vás, vypněte ty mlhovky, jdete všichni vidět. Všichni jste na skládání, mlhovky jsou zbytečné, není nepropustná vánice, uvažujte mozkem, ne zadkem.
1: Tak
2: děkujeme.
1: Třeba Ondra se chystá přistát letadlo, že? Odklonili ho, tak...
2: Ne, ale pozor,
1: dělají to, plochu. Já to zlehčuju, já se do toho ani nepouštím, protože prostě opravdu mlhovky, to je prostě kontroverze. Jestli chceme být šťastní a mít se vzájemně rádi, tak
2: to vypněte, jo. Best of

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: francouzský DJ Bob Sinclair přichází v roce 2006 s hitem Rock This Party. Track využil sample z legendárních CNC Music Factory a jejich Everybody Dance Now. No a Bob tomu dodává novou funky houseovou energii. Výsledek? Party hymna, která rozhýbává kluby po celém světě dodnes.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: No a tentokrát budeme na Freshi čarovať, áno, Davida Copperfielda. Tu mám dokázal počas svojej kariéry nechať zmiznúť lietadlo. Pamätáte sa na ňo? Sochu slobody dokonca aj prejsť cez Veľký čínsky múr. Skrátka kúzelník, pri ktorom aj obyčajná peňaženka radšej zostane na svojom mieste. No, jeho súkromie však prinieslo aj menej rozprávkové kapitoly. V roku 2024, to je veľmi zvláštne, zverejnil denník The Guardian výpovede 16 žien, tak sa mi tam pekne zamotal jazyk, ktorého obvinili zo sexuálneho nevhodného správania. Copperfield patril 10 ročia medzi najznámejších iluzionistov sveta. A pozor, získal 21 cien Emmy. No, zdá sa, že niektoré príbehy zo showbiznisu sú komplikovanejšie než jeho najväčšie kúzelnícke triky.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak,

vyhledávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Budeme věřit, že si zdraví jako řípa. Budeme očekávat výjezd
2: výsledku.
1: Přesně.
2: Ano. No, já
1: celkové krevní kontroly. A
2: jsem nervózní teda, jsem
1: tak
2: nervózní.
1: Tak co by ti tam mohli najít zase na druhou stranu? Jsi mladý 24-letý
2: holk. Jo, ale takže nikdy nevíš, nevíš.
1: Cukry budeš mít asi v normě, cholesterol, co?
2: Ten je taky v normě, podle
1: no,
2: mě.
1: No, tak není čeho
2: se bát. To nevypadá, ale jako je to tak.
1: Je,
2: no.
1: je to v pořádku.
2: Nebojte, já vás všechny budu moc rád informovat o tom, jak dopadly mé krevní výsledky a jaký mám krevní obraz. Řeknu
1: a jakou
2: vám
1: máš
2: to.
1: Krevní skupinu?
2: To nevím. To jsem se, a sakra, a chtěl jsem se zeptat. Já se zeptám ve čtvrtek. Já mám podle mě nulku.
1: Teď jsem si to nedávno nechávala. Lepší, ne? Nulka je lepší, jak
2: protože
1: si to
2: můžou dávat,
1: říct?
2: Můžou dávat všem, si myslím. Nulka je, může
1: jako
2: dávat všem.
1: Radonajky.
2: No, nulka to, dá všem, no.
1: To já jsem skoutější.
2: A jakou máš?
1: Já jsem
2: kolikátku?
1: Negativní prostě. Jo, ty,
2: no, to ta, a že mě
1: už
2: to nepřekvapuje.
1: Od přirození. Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Dneska si v rámci hudebního vzpomínání dáme song už z roku 1961 od kapely Drifters. Nebojte se, nepůjde o původní verzi, ale o remake z roku 1994, kdy britský reggae panáček CJ Lewis udělal svou houpavou verzi Sweets for my sweet a byla to trefa do černého tehdejších letních a prázdninových diskoték.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
0: Techtalk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
0: Techtalk.
7: Partnerem Techtalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: My to jako nechceme přivolávat, ale všichni víme, že zima nějakým způsobem přichází pomaličku, začíná to podzimem. Už s Mončou přemýšlíme nad tím, co budeme letos během zimního období pít. Děkujeme i za vaše tipy. Petr z Ostravy píše, že jednoznačně za něho vyhrává svařák, Monio. Ale pozor, podle něj to má háček, protože zimní sezóna mu začíná ve chvíli, když si poprvé, po prvním loku, spálí patro tím svařákem. To je Petr, tady je Pavel, co si lokam sedí, pěkně, výborně, pánové. Zdravím do studia, já nedám dopustit na poctivý grog.
2: Přesně, teď jsem to chtěla říct.
1: Je to jediný nápoj na světě, který funguje jako lék na chřipku, nemrznoucí směs do ostřikovačů i psychoterapie po těžkém dni v práci.
2: Je to sympatiák.
1: To je výborné,
2: to je, fakt je to sympatiák.
1: Pavel, jo.
2: To je takže... jako, teď jsem to chtěla říct, že vlastně, jak se mě ptal na ty teplé nápoje, tak já jsem ho úplně opomenula, jo. Že mám dýňové latte, pak vlastně grog, ten já si dávám na horách, pak jako dávám na podzim.
1: Jako normálně grog?
2: Jo, ježiš. Já si dávám grog, já si nedávám čaj na horách, já si dávám grog.
1: Dobře, no, jasně.
2: A je to, jako přesně, je to lék, že?
1: A nemrznoucí směs.
0: Best of Fresh. Fresh. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
0: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
4: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela.

0: Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Ta osoba věšila prádlo a nechala něco na panvičce nebo něco na peci prostě, jo, a teď přiběhla, bylo to celé vysmažené pryč, úplně.
2: Ano.
1: Jo, vypadalo ano. To prostě jako už skoro uhel, no a tu osobu nenapadlo nic jiného, než do toho nalít vodu. A ty zbytky toho rozpáleného oleje vzplály, takže si vzpomínám, že někdo ten tu nádobu, nebo prostě tu pánvičku, nebo ten hrnec vzal a vyhodil to z okna. V každém případě musela se bílit celá kuchyň, že? Best of Fresh.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Petra Mockovského.
1: V roce 2007 holandský DJ Fede Legrand vzal původní skladbu dánské zpěvačky Camille Jones a vytvořil velmi slavný remix nahrávky The Creeps. Ten se dostává až do první desítky britské hitparády a dokonce ovládá speciálku UK Dance Charts. Zajímavostí je, že videoklip je inspirovaný kancelářským prostředím a je stejně kultovní jako skladba samotná.
0: Milénium Lumíra Mockovského.

0: Best of Fresh.
1: No, víte, já jsem byla majitelka třech pitbullů, teď už mám jenom jednoho čikinku a oni jsou všichni takový velmi jako speciální ti psi, jo. No a Sid byl takový pozorovatel a on velice rád žral, nejedl, on žral.
2: Jo.
1: No a tak jednou si otevřela lednici, tu prostě vybílil takzvaně, já jsem pak chodila po zahradě a sbírala jsem
2: obaly.
1: Obaly?
2: Zobaly, vrabci, zobaly, igelitové obaly.
1: Igelitové i alobalové, prostě všechno, prostě co tam našel, tak on se žral. My jsme zapáskovali tu lednici, lednice s mražákem.
2: Takže gafou.
1: Skoro gafou. A zase jsme někam šli prostě další víkend a on otevřel mražák pro změnu. A pak mi jednou sežral i kožené boty. A to se mu malém jako vymstilo, to se mu malém stalo osudným. To jsme skončili na veterině a tak, no prostě on byl jako speciální, vždycky dokázal něčím překvapit.
2: No ale je ti jasné, co to všechno znamená?
1: No jaký pán takový pes, no.
2: No, no to je jasně, ale tady se jedná o to hlavně, že ten pes nemá doma co dělat, jo. Takový pes, prosím tě, někde ven a dát mu tak 30-kilometrové vodítko, ne, 3-kilometrové vodítko.
1: 3-kilometrové, to je málo.
2: A jde totiž vyžrat souseda, víš? Best of Fresh.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
5: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Best of Fresh.
1: Máš trauma z těláku?
2: Trauma z těláku jako na základce ani na střední ne, no.
1: Neměl.
2: Teď už jako asi jo, ale v té době určitě ne.
1: Že teďka už by si přes kozu asi neskočil.
2: To nevím,
1: možná, jo,
2: úplně
1: ale
2: jako...
1: Ale s tím švihadlem ti to třeba jako jde. Ale víš
2: ale,
1: co?
2: Ale hrazda, kruhy a tak jako ne.
1: To ne.
2: Bradla,
1: to
2: ne. Ne.
1: No, já bych se ráda na to mrkla, proč někteří mohou mít trauma právě z tělocviku, protože za našich mladých let, třeba když jsme se učili plavat, jo, tak jenom si vzpomínáš, že právě jsme museli mít ty hnusné koupací čepice, které jsme podědili ještě po mamce a babičce a nevím komu všem.
2: A doteďka nechápu proč, jo.
1: Já taky to nechápu proč, a hlavně víš co, mě tak strašně tahaly vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy, já jsem vždycky tak řvala jako děcko, jo. Přitom já jsem jako plavala ráda, to bylo všechno OK, ale tahle koupací čepice třeba jako mohla být pro mě trauma. Best of

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Ty dva Pařížany nikdy nikdo neviděl, neboť vystupují v motohelmách. Přesto patří od roku 1994 k předním představitelům takzvaného French Houseíku. Ano, Daft Punk. Slyšeli jsme naposledy před pár lety v souvislosti s kooperací s kanadským Víkendem. My dnes zabrousíme do roku 2000 a dáme si One More Time.
2: Alešův Old School. One more.

0: rádiu. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Nebo oheň, voda, vítr.
2: Jako od toho, jo. Od toho hurikánu, jo. Jak se jmenuje ten pán, rychle by to vypadlo.
1: Janda ne, jako Dalibor. Dalík, jako já nevím.
2: Jenom vypadlo mi to jenom.
1: Ne, jako já ho mám moc rád. Jako, já mám takovou, jako, takový sen, že do konce roku bych chtěl vidět ještě Jandu a Janu Kirchner, jo.
2: No to už se ti pokoučilo, protože si vzpomeneš týden před koncertem, no. Že chceš jít na koncert.
1: No.
2: A pan Janda tady někde je, okolí?
1: No, pan Janda tu byl na Hradě v srpnu.
2: A to si taky ale zapomněl, co? Si koupit
1: ne, to jsem byl na Sicílii, to jsem nemohl zrovna. Tak to nevyšlo, ale já to budu sledovat a chceš jít se mnou?
2: Ne, děkuju. Ale
1: ani
2: ty máš
1: Jandu?
2: I asi jako se obejdu. Ale pozdravuj ho určitě.
1: No,
2: pozdravuj ho.
1: Já ho vyřídím, no.
2: Můžeš mu
1: ne, to dělat nebudu. Tohle ne, jako. Tohle
2: po mně nechtěj.
1: To můžeš jít se mnou, to můžeš dělat ty, jako. Ale já ne. Best of Fresh.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
0: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a

0: DJ Rockstar, HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října, Gong Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Petra Moskovského.
1: Francouzský DJ Antoine Clamaren patřil na začátku tohoto tisíciletí mezi nejhranější evropské houseové DJ a producenty. V roce 2006 vydává elektropalmu nazvanou Take Off, skladbu plnou energie a výrazných rytmů. Mimochodem byl rezidentem legendárního pařížského klubu Palace, a to hned několik let v kuse.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Marikou. Na Fresh
1: Radio. Do sveta showbiznisu sa vrhám opäť po hlave, tentokrát to vyzerá tak, že jablko naozaj nespadlo ďaleko od stromu. Madonina dcera Mercy sa venuje práci v televíznej show. Dokonca tam pracuje už približne rok. Jej mama je síce svetová hviezda, no Mercy si postupne buduje vlastné skúsenosti v zákulisí showbiznisu. Tak kto vie, možno ju raz uvidíme aj pred kamerami a potom už bude mať Madonna konkurenciu aj doma. No za mňa má veľmi krásnu dceru, mrknite, uvidíte, posúďte sami.
0: Skandál s Marikou.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
4: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

příjemnou podělní pohodu při poslechu Fežádia. S mixážním pultem je dnes DJ Luxus, můj host. A mikrofonu vás zdraví Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A dnes 2 hodinky non-stop house music, teď nejdříve funky.

Sucháč Groove živě při podnělku za mixem DJ Luxus, před chvíličkou Julu Vega, Music is my life, a potom další pecky, to je DJ Luxus, Guest Mix a Groove. A už brzy to bude Groovin, asi tak za měsíc.

Dnes živě DJ Luxus a tak trochu mashup klasik CNC Music Factory, Deeper Love a teď Hard Drive, Deep Inside. Živě, Fresh Radio.

Posloucháš Groove? Užíváme si to tady dneska s klukama. Víš, že je luxus. Z dalekého Kroměříža. A krásné dlouhé mixy. Parádička. To je Groove. Živě. A Fish Radio.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Nová kapitola

0: začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter, 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
7: Fresh Dance Party!

Tak, už jsem tady, už to hraje, už to sviští a tak dál, jako hrozná situace, no hrozná ne, ale spíš takové to hrozné vnitřní konstatování skoro kdejakého chlapa, když sedne do auta po ženské a dojezd, ne že ukazuje kilometry, neukazuje nic, ty baby prostě jsou na zabití tady v tom, takže jsem teďko měl anabázi, kdy jsem objížděl až třetí benzínka, protože první, vzhledem k tomu, že kolem ní kopou cestu, zavřená, to mě nenapadlo. Tak jsem jel na druhou, super, na Mariánsko-Horské mění Stojany, takže zrušená v vozovkách, takže jsem nakonec jel tady ještě, objížděl do přívozu na jednu benzínku, která je otevřená. No děsběs, ty ženské. Potřeboval bych ji vyměnit. Tak jedeme sobotní taneční večer na Freshi, zvaný Fresh Dance Party. A začínáme jednu z mých oblíbených věcí v XT verzi. Tohle to jsou Babes on the Run. Projekt, který stojí na tom, že předělává starší hity. A tohle původně samozřejmě byla slavná Australanka Madison Avenue. Don't Call Me Baby se to jmenuje. Už to zkrátili na Don't Call Me. No, nevolej mi prostě, není důvod.

Budeme hodně střídat takové jakoby klubové styly od těch melodických, kterým jsem začínal, tak do takových trošku techničtějších. Tahle tráma se říká BKG. A je to sice z větší části její vlastní dílo, ale nejde se tam nepovšimnout, pokud pamatujete 90. slavnou pecku Short Dick Man. Jak to bylo? Iny, viny, tiny, viny, little, little, short dick man. Od tam asi půjčila melodii a nějaké ty slovíčka. Fresh!

Takový celkem zajímavý kousek nazvaný Don't Fade Away, není úplně melodický jako, ale ten motiv, který tam leze, stará dobrá taneční klasika, povedená věc. Tenhle ten hudebník, švédský mimochodem, si říká Bridge.

Crazy Pizza, to je jméno, které posledních několik let mi tak trošku chybělo, protože jsem měl pocit, že má tvůrčí pauzu, řekněme. Nicméně letos už druhá věc zase, která mi dává trošku smysl, i když tady je třeba na férovku přiznat, že to je jeho starší, tuším 2012, 2013 vyšel jeho single zvaný Hustlin, i když to je taky předělávka, jak taky u něj jinak. A toto je nová verze. Sideback Vocal se jmenuje. Ale jinak je to samozřejmě vykradená jedna z klasik 90. tuším, no 2000. Však to za chvilku slyšíte sami.

jsou v tanečním světě, řekněme, i takové kultovní songy, jako tenhle ten původní motiv, že to byl slavný Pete Hellera 90. A jedna z největších houseových pecek dodnes, zvaná Big Love. A vždycky, když vidím nějakou inovovanou nebo vypůjčenou verzi, tak si říkám, to chce hodně odvahy. Ale tohle je zajímavé, tohle je i tou Rihannou domíchanou Don't Stop the Music, to je zajímavé a normálně mi to i dává smysl. Tohle je italsko-francouzsko-americká banda, říkají si DJ Apollonie. A ten název je hodně krátký, Don't Stop, ale zní to zajímavě, nemůžu.

Dnešní večer bude v rámci novinek hodně nostalgický na vzpomínání, ať už více či méně zapomenutých tanečních hitů, jako třeba tahle ta melodie. Ale už vůbec nevím, kdo to je tak kolik, 30 let možná. Každopádně v téhleté nové podobě zatím stojí jeden z britských DJů, které, jsem chtěl říct slovo nechápu, ale to není úplně na místě. Jde o to, že on dělá muziku takových kolik, 12-15 let. Zatím nemá žádný velký hit, jenom prostě různé takové jakože předělávky, po případě vlastní tvorbu, ale nic, co by rvalo aspoň třeba první stovku nějaké parády. A přesto všechno už třeba hrál na Creamfields, Glastonbury, Amnesii a podobných jménech, která pro nás v našem tanečním světě znamenají téměř to nej. Ale jako zase je třeba uznat, že tohle je povedené, tak prostě umí, no, tečka. Fresh Dance Party! Dokonce si tak říkám, jestli to není nějak z doby, kdy na Británii začal frčet tehdy raveový styl muziky, ale to je fakt dávno.

gotta make the best of what we got.

0: Aviv.
1: To byla v té době, kdy to vyšlo úplně poprvé, v roce 1995, taková horší varianta velmi podobného hitu, který se jmenoval také I Believe. Ten lepší to byl Seven Rotain. A pak byli tihleti, říkali si Happy Clappers. Ale to je 30 let, ne, že bych to říkal nahlas. Každopádně moderní předělávači zvaní Food Losers to předělali do současného tanečního tempa. Nechali tam i tu původní energii, takže to zní velmi příjemně, velmi komerčně možná taky, ale proč ne?

Jeden z mých oblíbenců, Jay Vegas, má nový kousek a taky šáhl do kultovní klasiky house music. Parádní motiv. Letos hodně v kurzu, už takový třetí, pátý track, který letos tenhle ten kultík vykopává.

Také zajímavá věc, ostatně jinak bych ji nevybíral, že jo? Britský DJ, celkem jakože oceňovaný v britských hudebních kruzích, říká si Kevin Palacios. Už několik let od něj, protože on je relativně mladý, na rozdíl ode mě. Tak několik let se dohleduju, co tvoří, a jako vesměs mě to baví. Tenhle ten nový kousek nazvaný Deep Inside je takový trošku uspívaný, možná víc, než bývá zvykem v oblasti house music, ale na druhou stranu, proč ne?

Tenhle ten týden se objevily dva zajímavé mixy, remixy, nové verze, jakkoliv chcete, slavný hitu od Madony. A to tenhle ten. Jinak řečeno Hang Up se jmenovala tenhle ten song a jmenuje stále stejně. A pak ještě její úplně první song, což není Holiday, ale single Everybody, akorát, že to nebyla až taková světová bomba, no, na ně se trošku zapomíná, protože Madonu všichni, kteří něco pamatují, tak pamatují od Holiday, ale ona stihla předtím ještě jeden. Ale řekla jsem si, že tohle je známější a veselější. Lbisu opět něco udělali.

Já přemýšlím, jak nám šly dneska novinky po sobě. Tohle je asi první Holanďan, co se týče dnešních novinek. Marco Mellison. Muziku už dělá hodně dlouho, 90. A sem tam vydá něco, co zní celkem dobře, jako třeba tenhle ten nazvaný My Love.

0: Jo, jo, éra pořádných úvodů, tedy intro. A je dávno pryč. V 80. a 90. každý druhý song měl nějaký takový podobný úvod jako teď. Ale tohle je taky klasika naší muziky v novém kabátě. I believe in miracles, baby. Xtá verze, tentokrát je Monsignor Willy.
1: Fresh Dance Party!

tady koukám, mi na WhatsApp skočil vzkaz. Ahoj, neznám nikoho, kdo by měl HDPčko, no jo, ještě starou Dance Party z roku 2003 na minidisku. Ty jo, tak to klobouk dolů, jakože to archivuješ, ale musím uznat, minidisk to bylo moje asi nejoblíbenější médium. A hodně mě mrzelo a mrzí dodnes, že se nechytil, protože byl malý, byl fajn, ale samozřejmě ho doba šla dál. Dokonce jsem měl jednu dobu i slečnu, které jsem do auta sehnal autorádio, minidisk, Sony s minidiskem, to jsem byl frajer. No ano, tak hlavně archivuj, třeba za dalších 10 let si řeknu a pustím si sám sebe, jak jsem byl za mladá.

Ještě tady mám jeden dotaz, ale tak po pořadě. Další novinka, moment, teď jsem vypadl ze své vnitřní liney, co to je? Jo, to je Španěl, říká si Nessy. Hold me, drž mě. Tak, jestli máte koho, tak ho chytněte. Pod paží a do koše s ním. Tak, další dotaz, co tady ještě k vám přišel dříve, SoundCloud, proč ne jeden, no? Je to velmi jednoduché. SoundCloud nás zrušil, protože prý porušujeme práva. Přitom jednak jsme rádio, takže na to je jistá výjimka. A druhá, žádná práva neporušujeme, protože všechny interprety regulérně přiznáváme smluvně a tak dál. Jenomže hádejte se s někým, kdo je v Americe. Support má někde v Indii a na supportu jsou Filipínci, takže komunikace úžasná. A vypadá to, že jsme o něj asi přišli, takže teď aktuálně se řeší, co s tím dál. Určitě bude zase nějaký online archiv, protože dneska to tak celkem frčí a i pro mě osobně třeba, jak už jsem před blogou říkal, pustit si něco za 20 let a poslechnout sám sebe a říct si, ježiš mane. Takže děláme na tom, nebojte, děláme na tom, ale aktuálně prostě SoundCloud není

ale je Itálna. Itálna je jakože celkem sordní rubač takového, bych řekl, britského klasického houseu Norberto Acquisio. Jo, už to jméno zní. Tenhle ten kousek nazvaný Disco Addiction je dobrý.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
6: Fresh Dance Pass!

když se v tanečním světě řekne jméno Orbital, tak většinou ti, co se orientují, řeknou pozor. No, tak tady úplně ne, protože tohle je jenom část názvu Orbital Drum System. Taky si vypůjčil jednu starou dobrou klasiku. A to nebyla, to sice byla taneční muzika, ale byl to hlavní světový hit. Víc neřeknu, však to za chvilku poznáte. V jejich úpravě se to jmenuje The Rhythm. Zkrátili i ten název.

ale neskuteční songy po těch letech. Samozřejmě tato je taky nějaká, jakože ne dnešní novinka, ale nedávno jsem to dával jako novou verzi. Ale teď jsem se právě díval, kolik let to je, co Ginny vydala tuhle tu pecku. Jeden z největších hitů britské house music. Keep it warm, 1995. Asi to vypadá, že i v té muzice taneční už dobře takzvaně bylo. Fresh day!

jméno, u kterého jsem si poslední rok, dva musel zlepšit zase názor. A patří mezi takovou první vlnu slavnějších DJs, taky už kolik, 25 let zpátky, Simo Zaži. Krom toho, že asi už nikdy nepřekoná svůj největší hit zvaný Weekend, ne, to je Michael Gray, vlastně Simo Zaži měl jiný. Co on tam měl, sakra? No, se mi vybavilo, že dělal třeba Last Night a DJ Save My Life, ale on měl tak nějakou obrovskou bombu před mnoha a mnoha lety. Každopádně pak po nějaké době začal dělat takové divné nové verze starých hitů. A dost často to nebylo ani k poslechu. Ale říkám, rok, dva se spravil a dělá skvělé věci. Do you get funk? Do you got funk, ať to říkám správně.

Jeden z nejlepších britských hudebních producentů v taneční muzice. On se jmenuje vlastním jménem Simon Madlin, ale říká si The Shapeshifters, což je projekt, za kterým stojí jenom hity. Ať už velké, anebo malé, ale on snad neudělal nikdy song, který by byl nějaký nepovedený. Tady jedna z častých zpěvaček, kterou si spolupracuje, Shelly Nectar. A novinkový kousek Everything Changes. Já bych si tipnul, že to vleze i do klasických hitparád. Ne moc vysoko, ale tohle půjde.

Ale je zajímavý kousek. Ostatně, jak s oblibou říkám, jinak by ho nevybíral. Pamětníci taneční muziky poznávají končící 70. a slavné Kool & The Gang a jejich pecku Get Down On It. Ale do toho přidal někdo solidní rap. Někdo, kdo si říká The Beat Bangers. A zní to dobře.

Jeden z mých oblíbených a už navždy srdečních songů z doby, kdy jsem se začínal motat v tomhletom tanečním světě. Je přelom 80. a 90. Tehdy to byla Lisa Stansfield. Její velká pecka zvaná People Hold On. Nově to přespívali, bohužel ten hlas není úplně srovnatelný kvalitou, ale budiš. Říkají si Timmy Tom.

A taková správná kravina v novinkách na závěr, ale to pozor, je slavný Toka Disco, německý, jeden z nejznámějších německých DJů téhleté muziky. Ale mám pocit, že on už ten song před lety vydal a myslím si, že před ním ještě někdo úplně jiný a hodně dávno. Mně se líbí ten název. Nikdo nemá rád muziku, kterou pouštím. To sedí na mě. Nobody likes the records that I play. Takže pro dnešek všechno, děckátka. Dobrý večer, dobrou noc a možná zase za týden. Fresh Dance Party! Aktuální seznam novinek najdeš na Wave.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Restaurant Week po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-week.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Night.
1: Já jsem fentanyl míchaný s DMT, rozený vrah a PIMP, po městě dvoustovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám velký

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Took out.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.